0: Šenkvice sú moderná obec na západnom Slovensku, ležiaca asi 30 km od Bratislavy. Majú dlhú vinohradnícku a vinársku históriu. Už v roku 1580 tam 83 majiteľov spoločne vyprodukovalo 65 tisíc litrov vína. K rozvoju vinohradníctva a vinárstva v novodobej histórii obce prispelo vybudovanie výskumnej stanice vinohradníckej a vinárskej a vznik poľnohospodárskeho družstva. A práve vinárska a vinohradnícka história aj súčasnosť spojili Šenkvice s moravským mestom Veľké Bílovice. Zmluvu o partnerstve podpísali vo Veľkých Bíloviciach vtedajší starostovia za Šenkvice Peter Fic a za Veľké Bílovice Marie Vlková, ktorá si zaspomínala na toto obdobie.
1: Pán starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice, já tam mám dobré kontakty, já tam mám dobré kamarády, zajeďme tam, třeba by oni taky něco takového uvítali. Takže slovo dalo slovo a my jsme se v srpnu roku 2008 vydali na šenkvický směr a pán starosta nás uvítal a byl teda nadšený pro tyto věci. Zastupitelé tyto návrhy přijali, tak se připravilo memorandum, které se opravdu se schválilo na zastupitelstvech a 29. listopadu 2008 bylo naše memorandum spečetěno s tím, že obsahuje vlastně takové nějaké ujednání o propojení života našich obcí, o poznání jejich rodin, tradic kulturních, tady toho celého regionu a těch společenských aktivit živnostenských a vůbec těch vinařských takových, co tam k tomu patří. Tak to vlastně začalo.
0: Ako sa podarilo naskočiť do tohto vlaku súčasnému starostovi Šenkvíc Petrovi Trojnovi?
2: Tá spolupráca naďalej sa rozvíja a pokračuje. Nadviazal som na môjho predchodcu. Naďalej tie návštevy pokračujú, či už sú to spomínaní vinári, alebo v súčasnosti nedávno navštívili Veľké Bílovice naše ámužstvo Eška Šenkvice, teda fotbalisti, a navzájom chodia na také priateľské futbalové zápasy. Takže nadviazal som, myslím, že celkom pekne kontinuálne na tú spoluprácu a tá spolupráca pokračuje v súčasnosti.
0: Trochu z histórie Šenkvíc sme si povedali na začiatku, pozrime sa teraz na minulosť partnerského mesta Veľké Bílovice. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1306. Územie bolo osídlené už v neolite a našlo sa tam veľkomoravské pohrebisko. V roku 1862 sa stali mestečkom a v roku 2001 získali štatút mesta. V ére socializmu vzniklo vo Veľkých Bíloviciach jedno z najväčších a najznámejších poľnohospodárskych družstiev Československa. Starostka Veľkých Bílovíc Lenka Grofová nám teraz priblíži aktuálny život v meste.
3: Veľké Bílovice sú největší vinařská obec České republiky. Rozloha vinic je téměř 1/3 našeho celkového katastrálního území, to znamená téměř 800 hektarů vinic je tady, takže jsme jednoznačně touto výměrou největší vinařskou obcí. Letos máme 720 let výročí a 25 let je to od udělení statusu města Velké Bílovice. Naše město má poměrně vysokou občanskou vybavenost. Máme tady byt přes 40 let starou základní školu. Naše město má necelých 3000 obyvatel. Navštívit sklepy ve Velkých Bílovicích je obrovským lákadlem. 650 vinných sklípků můžete v našem městě najít. Samozřejmě, že tady od března do listopadu je vinařská turistika vždy v plném proudu a mám radost, když víte, že se ti návštěvníci vrací. My tady máme obrovskou výhodu toho, že tu sklepní část máme v extravilánu a nenarušuje život našim spoluobčanům.

0: tím, že Šenkvice je taky vinařská obec, tak určitě často dochází k vzájemné inspiraci mezi vinaři. My se setkáváme vždy na akci ze sklepa do sklepa, kde máme otevřenou přes 50 vinných sklepů, takže oni vždycky přijedou autobusem, stejně tak my na jejich otevřené sklepy. Jednou velkou takovou inspirací v obci Šenkvice byly jejich kapustnice. U nás je to soutěž ve vaření zelňaček. V listopadu loňského roku jsme měli 14. ročník. A taky se tato akce velmi osvědčila, tak toto jsou taky slavnosti nebo respektive možnost se vzájemně navštěvovat.
1: Hovorí o vzájemné spolupráci starostka Velkých Bílovic Lenka Grofová. Bývalá starostka Marie Vlková si zaspomínala na vznik této tradice.
2: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že teda letos ho určitě uděláme, protože 2009 v listopadu nebo v koncem roku v Šenkvicích byla úžasná atmosféra a chtěla bych ji přenést do Bílovic, tak to bylo takové trošičku jako to nebude. Nakonec je z toho tak úžasná akce, která je nejnavštěvovanější akcí podzimu, takže u nás na tuto akci už chodí tak celkem 2 až 3 tisíce lidí, takže to opravdu jako masová akce a myslím si, že to nám dalo tady toto hodně a jsme na to lidsky hrdí. Jsme říkali, kdyby ne vás, my to nemáme. A oni se říkají, kdyby ne vás, tak my jsme nikdy nezačali dělat putování za šenkvickým vínem a podobně. Takže je to tam takové každý něco a dohromady je z toho úplně krásné přátelství, které se propojilo až do rodinných vztahů.
1: Keď hovoríme o inšpiráciách, teda čo si jedni od druhých zobrali, spomeňme aj jednu novú, a to sú seniory, vysvetlí starosta Šenkvíc Peter Trojna.
3: V minulom roku sa už uskutočnilo také veľké stretnutie našich seniorov, čiže klubu dôchodcov od nás zo Šenkvíc a prišli na návštevu seniory z Veľkých Bílovíc. Bolo to také veľké priateľské stretnutie, vymenili si navzájom nejaké svoje poznatky, kontakty a seniory z Veľkých Bílovíc si zobrali inšpiráciu z nášho klubu dôchodcov a v súčasnosti už aj vo Veľkých Bíloviciach je klub dôchodcov. Navzájom viem, že sa navštevujú, robia si rôzne také podujatia, ochutnávky vínu tých miestnych vinárov, či už u nás alebo vo Veľkých Bíloviciach. Tam predtým nemali klub dôchodcov, takže v tomto sme ich inšpirovali zase my.
1: Slová starostu Šenkvíc Petra Trojnu potvrdila aj jedna zo zakladateliek Veľkobílovického klubu seniorov Jana Kotajšová.
4: První, co nás překvapilo, bylo strašně příjemné přijetí, takové přátelské, jako bychom se znali už mnoho let. Celá ta výroční schůze byla bezvadná a už během té schůze jsme se sešli s paní vedoucí toho klubu seniorů Šenkvického. A tam v zákulisí už se vlastně domluvilo, že my taky založíme klub a oni nám povyprávěli, jaké akce dělají, že jezdí třeba do Koupelou, to jsme my potom taky zorganizovali. A tak vlastně my jsme se vrátili s tím, že klub je založen. Takže prakticky se dá říct, že byl založen v Šenkvicích. Dnes máme asi 140 členů. Letos na jaře jsme slavili první výročí.

0: Šenkvice sú moderná obec na západnom Slovensku, ležiaca asi 30 km od Bratislavy. Majú dlhú vinohradnícku a vinársku históriu. Už v roku 1580 tam 83 majiteľov spoločne vyprodukovalo 65 tisíc litrov vína. K rozvoju vinohradníctva a vinárstva v novodobej histórii obce prispelo vybudovanie výskumnej stanice vinohradníckej a vinárskej a vznik poľnohospodárskeho družstva. A práve vinárska a vinohradnícka história aj súčasnosť spojili Šenkvice s moravským mestom Veľké Bílovice. Zmluvu o partnerstve podpísali vo Veľkých Bíloviciach vtedajší starostovia za Šenkvice Peter Fic a za Veľké Bílovice Marie Vlková, ktorá si zaspomínala na toto obdobie.
1: Pán starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice, já tam mám dobré kontakty, já tam mám dobré kamarády, zajeďme tam, třeba by oni taky něco takového uvítali. Takže slovo dalo slovo a my jsme se v srpnu roku 2008 vydali na šenkvický směr a pan starosta nás uvítal a byl teda nadšený pro tyto věci. Zastupitelé tyto návrhy přijali, tak se připravilo memorandum, které se opravdu se schválilo na zastupitelstvech a 29. listopadu 2008 bylo naše memorandum spečetěno s tím, že obsahuje vlastně takové nějaké ujednání o propojení života našich obcí, o poznání jejich rodin, tradic kulturních tady toho celého regionu a těch společenských aktivit živnostenských a vůbec těch vinařských takových, co tam k tomu patří. Tak to vlastně začalo.
0: Ako sa podarilo naskočiť do tohto vlaku súčasnému starostovi Šenkvíc Petrovi Trojnovi?
2: Tá spolupráca naďalej sa rozvíja a pokračuje. Nadviazal som na môjho predchodcu. Naďalej tie návštevy pokračujú, či už sú to spomínaní vinári, alebo v súčasnosti nedávno navštívili Veľké Bílovice naše ámužstvo Eška Šenkvice, teda fotbalisti, a navzájom chodia na také priateľské futbalové zápasy. Takže nadviazal som, myslím, že celkom pekne kontinuálne na tú spoluprácu a tá spolupráca pokračuje v súčasnosti.
0: Trochu z histórie Šenkvíc sme si povedali na začiatku, pozrime sa teraz na minulosť partnerského mesta Veľké Bílovice. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1306. Územie bolo osídlené už v neolite a našlo sa tam veľkomoravské pohrebisko. V roku 1862 sa stali mestečkom a v roku 2001 získali štatút mesta. V ére socializmu vzniklo vo Veľkých Bíloviciach jedno z najväčších a najznámejších poľnohospodárskych družstiev Československa. Starostka Veľkých Bílovíc Lenka Grofová nám teraz priblíži aktuálny život v meste.
3: Veľké Bílovice sú největší vinařská obec České republiky. Rozloha vinic je téměř 1/3 našeho celkového katastrálního území, to znamená téměř 800 hektarů vinic je tady, takže jsme jednoznačně touto výměrou největší vinařskou obcí. Letos máme 720 let výročí a 25 let je to od udělení statusu města Velké Bílovice. Naše město má poměrně vysokou občanskou vybavenost. Máme tady byt přes 40 let starou základní školu. Naše město má necelých 3000 obyvatel. Navštívit sklepy ve Velkých Bílovicích je obrovským lákadlem. 650 vinných sklípků můžete v našem městě najít. Samozřejmě, že tady od března do listopadu je vinařská turistika vždy v plném proudu a mám radost, když víte, že se ti návštěvníci vrací. My tady máme obrovskou výhodu toho, že tu sklepní část máme v extravilánu a nenarušuje život našim spoluobčanům.

0: tím, že Šenkvice je taky vinařská obec, tak určitě často dochází k vzájemné inspiraci mezi vinaři. My se setkáváme vždy na akci ze sklepa do sklepa, kde máme otevřenou přes 50 vinných sklepů, takže oni vždycky přijedou autobusem, stejně tak my na jejich otevřené sklepy. Jednou velkou takovou inspirací v obci Šenkvice byly jejich kapustnice. U nás je to soutěž ve vaření zelňaček. V listopadu loňského roku jsme měli 14. ročník. A taky se tato akce velmi osvědčila, tak toto jsou taky slavnosti nebo respektive možnost se vzájemně navštěvovat.
1: Hovorí o vzájemné spolupráci starostka Velkých Bílovic Lenka Grofová. Bývalá starostka Marie Vlková si zaspomínala na vznik této tradice.
2: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že teda letos ho určitě uděláme, protože 2009 v listopadu nebo v koncem roku v Šenkvicích byla úžasná atmosféra, chtěla bych ji přenést do Bílovic, tak to bylo takové trošičku jako to nebude. Nakonec je z toho tak úžasná akce, která je nejnavštěvovanější akcí podzimu, takže u nás na tuto akci už chodí tak celkem 2 až 3 tisíce lidí, takže to opravdu jako masová akce a myslím si, že to nám dalo tady toto hodně a jsme na to lidsky hrdí, jsme říkali, kdyby ne vás, my to nemáme a oni se říkají, kdyby ne vás, tak my jsme nikdy nezačali dělat putování za šenkvickým vínem a podobně. Takže je to tam takové každý něco a dohromady je z toho úplně krásné přátelství, které se propojilo až do rodinných vztahů.
1: Keď hovoríme o inšpiráciách, teda čo si jedni od druhých zobrali, spomeňme aj jednu novú, a to sú seniory, vysvetlí starosta Šenkvíc Peter Trojna.
3: V minulom roku sa už uskutočnilo také veľké stretnutie našich seniorov, čiže klubu dôchodcov od nás zo Šenkvíc a prišli na návštevu seniory z Veľkých Bílovíc. Bolo to také veľké priateľské stretnutie, vymenili si navzájom nejaké svoje poznatky, kontakty a seniory z Veľkých Bílovíc si zobrali inšpiráciu z nášho klubu dôchodcov a v súčasnosti už aj vo Veľkých Bíloviciach je klub dôchodcov. Navzájom viem, že sa navštevujú, robia si rôzne také podujatia, ochutnávky vínu tých miestnych vinárov, či už nás alebo vo Veľkých Bíloviciach. Tam predtým nemali klub dôchodcov, takže v tomto sme ich inšpirovali zase my.
1: Slová starostu Šenkvíc Petra Trojnu potvrdila aj jedna zo zakladateliek Veľkobílovického klubu seniorov Jana Kotajšová.
4: První, co nás překvapilo, bylo strašně příjemné přijetí, takové přátelské, jako bychom se znali už mnoho let. Celá ta výroční schůze byla bezvadná a už během té schůze jsme se sešli s paní vedoucí toho klubu seniorů Šenkvického. A tam v zákulisí už se vlastně domluvilo, že my taky založíme klub a oni nám povyprávěli, jaké akce dělají, že jezdí třeba do Koupelou, to jsme my potom taky zorganizovali. A tak vlastně my jsme se vrátili s tím, že klub je založen. Takže prakticky se dá říct, že byl založen v Šenkvicích. Dnes máme asi 140 členů. Letos na jaře jsme slavili první výročí.

0: Čenkvice sú moderná obec na západnom Slovensku, ležiaca asi 30 kilometrov od Bratislavy. Majú dlhú vinohradnícku a vinársku históriu. Už v roku 1580 tam 83 majiteľov spoločne vyprodukovalo 65 tisíc litrov vína. K rozvoju vinohradníctva a vinárstva v novodobej histórii obce prispelo vybudovanie výskumnej stanice vinohradníckej a vinárskej a vznik poľnohospodárskeho družstva. A práve vinárska a vinohradnícka história aj súčasnosť spojili Šenkvice s moravským mestom Veľké Bílovice. Zmluvu o partnerstve podpísali vo Veľkých Bíloviciach vtedajší starostovia za Šenkvice Peter Fic a za Veľké Bílovice Marie Vlková, ktorá si zaspomínala na toto obdobie.
1: Pán starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice, já tam mám dobré kontakty, já tam mám dobré kamarády, zajeďme tam, třeba by oni taky něco takového uvítali. Takže slovo dalo slovo a my jsme se v srpnu roku 2008 vydali na šenkvický směr a pán starosta nás uvítal a byl teda nadšený pro tyto věci. Zastupitelé tyto návrhy přijali, tak se připravilo memorandum, které se opravdu schválilo na zastupitelstvech a 29. listopadu 2008 bylo naše memorandum spečetěno s tím, že obsahuje vlastně takové nějaké ujednání o propojení života našich obcí, o poznání jejich rodin, tradic kulturních, tady toho celého regionu a těch společenských aktivit, živnostenských a vůbec těch vinařských takových, co tam k tomu patří. Tak to vlastně začalo.
0: Ako sa podarilo naskočiť do tohto vlaku súčasnému starostovi Šenkvíc Petrovi Trojnovi?
2: Tá spolupráca naďalej sa rozvíja a pokračuje. Nadviazal som na môjho predchodcu. Naďalej tie návštevy pokračujú, či už sú to spomínaní vinári, alebo v súčasnosti nedávno navštívili Veľké Bílovice naše ámužstvo Eška Šenkvice, teda futbalisti, a navzájom chodia na také priateľské futbalové zápasy. Takže nadviazal som, myslím, že celkom pekne kontinuálne na tú spoluprácu a tá spolupráca pokračuje v súčasnosti.
0: Trochu z histórie Šenkvíc sme si povedali na začiatku, pozrime sa teraz na minulosť partnerského mesta Veľké Bílovice. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1306. Územie bolo osídlené už v neolite a našlo sa tam veľkomoravské pohrebisko. V roku 1862 sa stali mestečkom a v roku 2001 získali štatút mesta. V ére socializmu vzniklo vo Veľkých Bíloviciach jedno z najväčších a najznámejších poľnohospodárskych družstiev Československa. Starostka Veľkých Bílovíc Lenka Grofová nám teraz priblíži aktuálny život v meste.
3: Veľké Bílovice sú největší vinařská obec České republiky. Rozloha vinic je téměř 1/3 našeho celkového katastrálního území, to znamená téměř 800 hektarů vinic je tady, takže jsme jednoznačně touto výměrou největší vinařskou obcí. Letos máme 720 let výročí a 25 let je to od udělení statusu města Velké Bílovice. Naše město má poměrně vysokou občanskou vybavenost. Máme tady byt přes 40 let starou základní školu. Naše město má necelých 3000 obyvatel. Navštívit sklepy ve Velkých Bílovicích je obrovským lákadlem. 650 vinných sklípků můžete v našem městě najít. Samozřejmě, že tady od března do listopadu je vinařská turistika vždy v plném proudu a mám radost, když víte, že se ti návštěvníci vrací. My tady máme obrovskou výhodu toho, že tu sklepní část máme v extravilánu a nenarušuje život našim spoluobčanům.

0: Tím, že Šenkvice je taky vinařská obec, tak určitě často dochází i k vzájemné inspiraci mezi vinaři. My se setkáváme vždy na akci ze sklepa do sklepa, kde máme otevřeno přes 50 vinných sklepů, takže oni vždycky přijedou autobusem, stejně tak my na jejich otevřené sklepy. Jednou velkou takovou inspirací v obci Šenkvice byly jejich kapustnice. U nás je to soutěž ve vaření zelňaček. V listopadu loňského roku jsme měli 14. ročník. A taky se tato akce velmi osvědčila, tak toto jsou taky slavnosti nebo respektive možnost se vzájemně navštěvovat.
1: Hovorí o vzájemné spolupráci starostka Velkých Bílovic Lenka Grofová. Bývalá starostka Marie Vlková si zaspomínala na vznik této tradice.
2: Vaření kapustnic u nás bylo velkou neznámou a když jsem to 2010 předeslala zastupitelům, že teda letos ho určitě uděláme, protože 2009 v listopadu nebo koncem roku v Šenkvicích byla úžasná atmosféra, chtěla bych ji přenést do Bílovic, tak to bylo takové trošičku jako to nebude. Nakonec je z toho tak úžasná akce, která je nejnavštěvovanější akcí podzimu, takže u nás na tuto akci už chodí tak celkem 2 až 3 tisíce lidí, takže to opravdu jako masová akce a myslím si, že to nám dalo tady toto hodně a jsme na to lidsky hrdí. Jsme říkali, kdyby ne vás, my to nemáme. Oni se říkají, kdyby ne vás, tak my jsme nikdy nezačali dělat putování za šenkvickým vínem a podobně. Takže je to tam takové každý něco a dohromady je z toho úplně krásné přátelství, které se propojilo až do rodinných vztahů.
1: Keď hovoríme o inšpiráciách, teda čo si jedni od druhých zobrali, spomeňme aj jednu novú, a to sú seniory, vysvetlí starosta Šenkvíc Peter Trojna.
3: V minulom roku sa už uskutočnilo také veľké stretnutie našich seniorov, čiže klubu dôchodcov od nás zo Šenkvíc a prišli na návštevu seniory z Veľkých Bílovíc. Bolo to také veľké priateľské stretnutie, vymenili si navzájom nejaké svoje poznatky, kontakty a seniory z Veľkých Bílovíc si zobrali inšpiráciu z nášho klubu dôchodcov a v súčasnosti už aj vo Veľkých Bíloviciach je klub dôchodcov. Navzájom viem, že sa navštevujú, robia si rôzne také podujatia, ochutnávky vínu tých miestnych vinárov, či už alebo vo Veľkých Bíloviciach. Tam predtým nemali klub dôchodcov, takže v tomto sme ich inšpirovali zase my.
1: Slová starostu Šenkvíc Petra Trojnu potvrdila aj jedna zo zakladateliek Veľkobílovického klubu seniorov Jana Kotajšová.
4: První, co nás překvapilo, bylo strašně příjemné přijetí, takové přátelské, jako bychom se znali už mnoho let. Celá ta výroční schůze byla bezvadná a už během té schůze jsme se sešli s paní vedoucí toho klubu seniorů Šenkvického. A tam v zákulisí už se vlastně domluvilo, že my taky založíme klub a oni nám povyprávěli, jaké akce dělají, že jezdí třeba do Koupelou, to jsme my potom taky zorganizovali. A tak vlastně my jsme se vrátili s tím, že klub je založen. Takže prakticky se dá říct, že byl založen v Šenkvicích. Dnes máme asi 140 členů. Letos na jaře jsme slavili první výročí.